0: podziałcze uprawy, podziałcze uprawy,
1: Je jedina simfonija koja je u osnovnom A molu, u osnovnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestnom A molu, na čestn